0: Probablemente sea el mismo.
1: Bubeníka Pepu, tak to budeme v rytmu, co? Christoph the Dying Sun, že?
2: Tak.